Marek, keď veš neúzeš o nášča, kísne sam papal, a sej si ga Mari Romani ora papal náš na hiham táha dežuje gorenge, še je papal uprete kerinen a kormri kolek kia i Susanne hovat vitomenge a teji. I maki vanina vitomenge lačo habe, teji šukar paloplane meg. Mahlzeit und danke fürs Dabeisein. Das war Tina Nader hier auf Radio Moara aus dem Volksgruppenhaus in Oberwart. Atschende Blecher und bye bye.